0: kurz nach 8:30. Hier ist euer Magazin rund um Leben, Glauben und Kirche. Und jetzt geht's ab in die Lausitz.
1: Radio PSR. PSR. Themen, die Sachsen bewegen. Die Kirchennews in sorbischer Sprache.
0: Raphael Letschbohr von der katholischen Kirchenzeitung Katolski Posow in Bautzen berichtet euch einmal im Monat hier bei uns in seiner Muttersprache Sorbisch, was es gerade Neues gibt bei den sorbischen Christen. Die Kirchgemeinde in Göda hat ihr 950-jähriges Bestehen gefeiert.
2: Ze świątecznymi jubilejnymi pierwszymi je hociska wosada z 5 septembra swoje 900-letne wobstacze woswyczyła. Na Svedjen je evangelski krajny biskup Tobias Pilz přijel, kotož je svoje predovanie ve serbskej reči zahajil. Mund počmone vulki vuznam serbskej kultúre, kajž tiež dvoričnosče za regionálnu identitu a ďakovaše so všetkým angažovanym vosadným.
0: Bei der Verabschiedung von Bischof Heinrich Timmer-Evers Anfang September in der Dresdner Kathedrale waren auch Dutzende sorbische Gläubige zugegen. Mehrere sorbische Mädchen und Frauen in traditioneller Tracht.
2: Na sviatočnym rozžonovaniu biskupa Heinricha Timmer-Eversa z počátku septembra v Dresdenskej katedráli sú so tiež česatky serbských výrivých obdželili viacové serbské holce a žony v družče alebo puslikaní drasče. Jedna z nich přednese čítanie, druhá cí prostve v serbskej reči. Další družce neseště dáre sobu útari.
0: Und vom höchsten bis zum tiefsten Punkt im Dorf Ostro ging's bei einer Familienwanderung Mitte September.
2: Od najvyššieho hač k najvyššiemu dybky Votrova bečeše svet septembra Mirko Polonč nieče cíče či vobčelníku zariadovania sekcie svojba tovarstva Cyrila a Metoda. Un mestrujem na to skýčpni, zo je ročišťo v Votrove väčšie hač to ruský troja. Mirko Polonč predstaví jim tiež posadnú cirky, ktoráž je sviatému Benny, apoštolovi Serbu posvedčená.
0: Noch mehr Meldungen von den sorbischen Christen in der Lausitz gibt's gleich. Nachlesen könnt ihr sie schon jetzt auf Sorbisch und auf Deutsch auf der Website radiopsr.de/kirchennews.